0: 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. 221. What's your manager? 3?
1: Call 20.
0: 2032, thank you.
1: 10-4, thanks. Three 40 or 350, can I advise on traffic?
2: 340, go
1: ahead. I have a 670 and a 341, be priority 3.
2: Still, thank you.